0: rádio.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo. Stanice Československo. Stanice Československo.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Why it's greased lightning?

módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio.

0: Na Signál Rádio skupina Big Fun máme 5 hodin 59 minut, za chvíli první dnešní zprávy a po nich třeba Eurythmics, Sandra nebo Bon Jovi. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na D5 na 44. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov, jinak aktuálně větší problémy hlášené nemáme. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádio probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádio.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Je předposlední červencový den. Krásné ráno přeje Lucie Sinková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou včera schválil Senát. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na začátku června, takže postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. V Maďarsku a Rumunsku odstavují reaktory kvůli nízké hladině vody v Dunaji. Za současný pokles vody může kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder.
1: Co se děje v regionu?
5: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 000 000 korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
4: Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech. Vše bude sledovat Petr Plintovič.
6: Těžší pozici bude mít Jablonec. Ten úvodní duel druhého předkola konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3. Odveta na severu Čech začne v 18 hodin. O hodinu později rozehraje Hradec Králové odvetu druhého předkola evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si otroci přivezli vítězství 1-0.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách, tam naměříme 28 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Přátelé, bylo 6 hodin, někdo možná právě rozlepuje oči, někdo vyráží za povinnostmi a někdo už je v práci. Každopádně právě začíná ranní vysílání Signál Rádia, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Máme před sebou nový den a věřím, že bude pro nás všechny úspěšný. My ho zahájíme řadou zajímavostí a čerstvých aktualit, které doplníme o pořádnou dávku hitu 80. let. Tak hezký začátek nového dne a příjemný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a společně zahajujeme nový den, kterým je čtvrtek 30. července. Listu tady kalendářem a vidím v něm jméno Bořivoj, já osobně znám jenom Bořka Stavitele, ale vy možná znáte i nějakého jiného. Narozeniny by dnes měl průmyslník Henry Ford nebo herec Alois Švehlík a mezi oslavence patří třeba herečka Lisa Kudrow, kterou známe jako Phoebe ze seriálu Přátelé, slaví taky zpěvačka Kate Bush, herec Jean Reno a nebo herec Arnold Schwarzenegger. Přeju jen to nejlepší. No a dneska můžeme taky slavit Mezinárodní den přátelství, je také den cheesecakeu a také den objímání. Takže obejměte dneska své nejlepší přátele a dejte si společně cheesecake a hlavně užijte si den se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. You can walk my path.

0: Na Signál Rádio nám právě dospívala zpěvačka Sandra. Dnes zvolte velmi lehké oblečení, už teď ráno je obloha nad Českem úplně vymetená a teploty jsou vysoké. Měříme nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Řada míst v Česku zažila takzvanou tropickou noc. Například Plzeň a Jihlava měří 16 stupňů, Praha, Ústí nad Labem a Olomouc je na 18 stupních a Hradec Králové s Brnem vstoupili do nového dne s 20 stupni. Dnes nás čeká slunečný a horký den, obloha bude většinou jasná nebo polojasná. K večeru se na jihu může vytvořit více oblačnosti a není tam vyloučená i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 34 až 38 stupňů, na horách naměříme kolem 28 a stále platí výstraha před vysokou tepelnou zátěží a vysokým rizikem vzniku požáru. Tak na sebe buďte velmi opatrní.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio připomínka filmu Flashdance. Před 6:30 zaspívá skupina Balet, ale taky vám prozradím, jaké události nás dnes čekají.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes budou na noční obloze vrcholit hned dva meteorické roje Alfa Capricornidy a Delta Quadratidy. K vidění by mohlo být 5 až 20 jasných meteorů za hodinu. Nové město na Moravě bude mít ode dneška svůj vlastní poeziomat. Své místo najde u Zichova rybníka. V Zoo Praha dnes zasype výběh ledních medvědů několika tunami ledu. Chladivé kostky dostanou zdejší medvědí bratři v 9 hodin ráno. Návštěvníky pak osvěží Nanuky nebo ledová Tříšť. Do kin dnes vstupuje nová česká letní komedie Dovolená v českém ráji o snaze na společné dovolené zachránit skřípající manželství, jenže vše probíhá trochu jinak, než bylo v plánu. V Uherském Hradišti dnes skončí už 52. letní filmová škola, která nabídla hvězdné hosty, výroční ceny i spoustu filmů z celého světa. Na Prima Plus dnes v 18:30 začne finále reality show Are You The One, na vítěze čeká 2,5 milionu korun. Dnes večer ovládnou oblohu nad jezerem Most Red Bull Flying Bulls, jedna z nejlepších leteckých akrobatických skupin na světě. A ve Strakonicích dnes ukončí týdenní soustředění česká reprezentace vodních polistek do 20 let. Hned zítra odletí do Portugalska na mistrovství Evropy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 6:30 máte naladěné Signál Rádio a než budeme pokračovat proudem hudby, mrkneme se na silnice. Auto srazilo cyklistu na silnici 117 u Žebráku na Berounsku, na místě zasahuje záchranka a nehoda auta a motorky vás drží na silnici číslo 36 v Pardubicích. Jezděte opatrně, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstank rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Do nového dne nám na Signál Rádiu pomohli vstoupit i Razer. Určitě s námi zůstaňte dál. Je toho před námi hodně. Probereme například aktuální počasí, o čem píší zpravodajské weby, nebo jaké filmy dnes v premiéře vstoupí do českých kin. I o prázdninách je z čeho vybírat. No a do 7. hodiny z hudby třeba Mike Oldfield, Alphaville a nebo skupina ABBA. Tak krásný čtvrtek.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Už teď ráno je obloha nad Českem úplně vymetená a teploty jsou vysoké. Měříme nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Řada míst zažila takzvanou tropickou noc. Například Plzeň a Jihlava měří 16 stupňů, Praha, Ústí nad Labem a Olomouc je na 18 stupních a Hradec Králové s Brnem vstoupili do nového dne s 20 stupni. Čeká nás slunečný a horký den. Obloha bude většinou jasná nebo polojasná. K večeru se na jihu může utvořit více oblačnosti a není tam vyloučená i bouřka. Maxima dnes vystoupí na 34 až 38 stupňů. Na horách naměříme kolem 28. A stále platí výstraha před vysokou tepelnou zátěží a také vysokým rizikem vzniku požárů. Bude to tedy dnes chtít něco lehkého na sebe a dostatek tekutin. A taky další hudbu ze Signál rádia. Přeju dobré ráno.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků. To je 80-kové léto na Signál rádiu.

0: Ráno nám na Signál rádiu zpříjemnila skupina Alphaville, za chvíli Susan Vega nebo skupina ABBA, ale pojďme ještě zjistit, co zajímavého dnes najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: České domácnosti šetří, míra úspor činí v Česku 19,2%. To je částka, kterou jsou lidé schopni ze svých celkových příjmů po odečtení výdajů ušetřit. Z každé tisíci koruny jsme průměrně schopni uspořit 192 korun na horší časy nebo na investice. Společně s Německem je míra úspor českých domácností nejvyšší v Evropské unii. Třetinu Čechů trápí bolesti kloubů. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Zdraví pod lupou. Jde tak o druhý nejčastější fyzický zdravotní problém po bolestech zad. Těmito problémy trpí především lidé se špatnou fyzickou kondicí a netýká se to pouze lidí ve vyšším věku, ale i mladších ročníků. Nadcházející extrémně vysoké teploty mohou mít vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Informují na svém webu například České dráhy, které doporučují cestujícím sledovat aktuální stav na internetu nebo v mobilní aplikaci. Lidé by si měli také na cestu vzít dostatek tekutin, případně důležité léky, které pravidelně užívají. A nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Idalsky má s českým týmem smělé plány a cíle, že touží

Přeju hezký poslech Signál rádia. Filmoví fanoušci se dnes mohou těšit na několik dnešních premiér. Do kin vstupuje například nová kapitola pavoučí ságy Spider-Man z Bruce Nový den. Herec Tom Holland v této roli přináší dospělejší pohled na legendárního ochránce. Zaujmout může i drama Tichá přítelkyně o stromu, který spojuje tři lidské osudy a nečekaný experiment odhaluje pouto lidí s touto rostlinou a neuvěřitelné vzorce vesmíru. No a k létu patří i letní komedie. Jednou z nich je snímek Dovolená v českém ráji o rodině, která kvůli finanční tísni nevyrazí k moři, ale do kempu v českém ráji. Místo odpočinku je ale čeká pořádná ponorka. Pomůže až nečekaná situace, ale na to už musíte zajít do kina, tak přeju hezké filmové zážitky. Je tu

0: Tři minuty před 7 hodinou nám na Signal Rádiu zpíval Michael Jackson a se mnou už ve studiu Lucka Sinková. Krásné ráno ti přeju.
1: Hezké signálové.
0: To je, pro mě bylo dnešní to ráno velmi příjemné, protože když jsem vycházel z domu, tak na mě rovnou svítil ten úplněk dnešní. Měsíc byl poměrně nízko nad obzorem, takže byl takový větší, oranžový a bylo to velmi příjemné. Do toho i ty teploty. Dneska ráno už jsem zjišťoval, bylo na některých místech dokonce až 23 stupňů, třeba stanice Tišnov. Jo. Ale byly i místa, kde bylo dneska hodně chladno. Stanice Kvilda 5,1, stanice Březník 4,8.
1: Tak víme, kam se jet osvěžit. No, já jsem si připadala dneska jak na Malorce, nebo prostě v nějakém tom letovisku, protože vylezeš z toho domu a fakt ty ulice jsou pořád ještě rozjicovaný.
0: Je to tak, je to tak.
1: Prostě tropické noci.
0: Ano, mimochodem nejteplejší noc má být na sobotu, kdyby teploty neměly výjimečně klesnout i pod 24 stupňů, takže to opravdu bude jak někde v Karibiku.
1: No, máme se na co těšit.
0: Máme.
1: Těšte se i na zprávy, my Češi, a to vás pobaví, potěší. Držíme prvenství v nakupování ve slevách. Co nakupujeme v akci nejčastěji, co bys tipnul, Jiříku?
0: Asi jídlo.
1: Tak uslyšíš odpověď už za chvilku a vy taky. A fotbalista Neymar končí. Za Brazílii odehrál několik zápasů a několik gólů dal. Přesná čísla pro vás máme za chvilku.
0: A pak už Queen, Modern Talking nebo Sister Sledge budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta se stala na silnici 19 u Nového Města na Moravě a na dálnici D5 na 2. kilometru ve směru na Prahu překáží porouchané vozidlo. Projet se tady dá s opatrností. Tak šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký červencový den s datem 30. přeje Lucie Sinková. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. V rozhovoru pro Novinky to včera uvedl ministr zahraničních věcí a předseda vládní strany Motoristé sobě Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice, za kterého považuje současnou hlavu Petra Pavla. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupí zdejší zákazníci až 59% potravin nebo drogistického zboží. Zákazníkům musíte nabízet pořád něco navíc nebo přejdou ke konkurenci. U základních potravin platí, že už se mimo slevové akce neprodávají, říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Do bavorských lesů by se brzy mohly vrátit lavičky, které majitelé pozemků odstranili kvůli obavám správní odpovědnosti. Bavorská vláda připravuje novelu zákona, podle níž bude jejich využívání nově na vlastní nebezpečí. Dodejme, že změnu vítají vlastníci i spolky.
0: Co se děje v regionu?
2: I přes nesouhlas obyvatel, kteří ho vyjádřili v petici, se radnice v Berouně pouští do stavby nové světelné křižovatky. Od dneška prochází křížení Kolárovy a Jungmanovy ulice proměnou. Radnice si od tohoto projektu, který dokončí v polovině srpna, slibuje zásadní zlepšení situace, také vyšší bezpečnost chodců a nižší riziko dopravních nehod. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: V brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. O co jde, prozradí Petr Plintovič.
3: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách, tam naměříme 28 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou jste naladěni na vlnách Signál Rádia a 30. července slaví svátek Bořivoj. Narozeniny by dnes měl průmyslník Henry Ford nebo herec Aloš Švehlík a mezi oslavence patří třeba herečka Liza Kudrow, kterou známe ze seriálu Přátelé, slaví i herečka Kate Bush, herec Jean Reno a nebo herec Arnold Schwarzenegger. Od nás letí velké gratulace a už tady chystám dnešní výročí. Jedno bude o konci slavné automobilové legendy. Počkejte si na to. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju hezký den se Signál rádiem. Je 30. července, tedy den, kdy se v roce 1586 do Evropy poprvé dostala rajčata. Než se do nějakého zakousnete, pojďte si poslechnout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2003 v mexické automobilce sjel z výrobní linky poslední Volkswagen Brouk. Úplně tak skončila jeho 68-letá výroba. V roce 1966 začala stavba současného horského hotelu s vysílačem Ještěd ve tvaru rotačního hyperboloidu. Tehdy si stavba vyžádala náklady 64 milionů korun. Za neobvyklé řešení byla oceněna Mezinárodní unií architektů. V roce 1948 vybojoval Emil Zátopek první zlatou olympijskou medaili. Na olympiádě v Londýně vyhrál běh na 10 kilometrů. V roce 1419 došlo k první pražské defenestraci. Z oken radnice Nového města Pražského byly vyhozeni končelé a začala husitská revoluce. A v tento den v roce 1119 zasáhlo české země první písemně doložené tornádo.
1: Signál rádio vám přeje

0: Sister Sledge v ranním vysílání Signál Rádia. Dnes je obloha nad Českem úplně vymetená a teploty jsou vysoké. Na řadě míst Česka je kolem 20 stupňů. Čeká nás slunečný a horký den. Obloha bude většinou jasná nebo polojasná. K večeru se na jihu může utvořit více oblačnosti a není tam vyloučená i možná bouřka. Maxima vystoupí na 34 až 38 stupňů. Na horách naměříme kolem 28 stupňů Celsia a stále platí výstraha před vysokou teplnou zátěží a také vysokým rizikem vzniku požárů. Přeju všem klidný čtvrtek a naše 80-kové léto teď bude pokračovat s kapelou Cutting Crew.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ráno na Signál Rádiu pokračuje s Michalem Davidem. Před 7:30 zaspívá Kylie Minogue a také 30. červencový den přinese řadu zajímavých událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes budou na noční obloze vrcholit hned dva meteorické roje Alfa Capricornidy a Delta Quadratidy. K vidění by mohlo být 5 až 20 jasných meteorů za hodinu. Nové město na Moravě bude mít ode dneška svůj vlastní poeziomat. Své místo najde u Zichova rybníka. Zoo Praha dnes zasype výběh ledních medvědů několika tunami ledu. Chladivé kostky dostanou zdejší medvědí bratři v 9 hodin ráno. Návštěvníky pak osvěží nanuky nebo ledová tříšť. Do kin dnes vstupuje nová česká letní komedie Dovolená v českém ráji o snaze na společné dovolené zachránit skřípající manželství, jenže vše probíhá trochu jinak, než bylo v plánu. V Uherském Hradišti dnes skončí už 52. letní filmová škola, která nabídla hvězdné hosty, výroční ceny i spoustu filmů z celého světa. Na Prima Plus dnes v 18:30 začne finále reality show Are You The One? Na vítěze čeká 2,5 milionu korun. Dnes večer ovládnou oblohu nad jezerem Most Red Bull Flying Bulls, jedna z nejlepších leteckých akrobatických skupin na světě. A ve Strakonicích dnes ukončí týdenní soustředění česká reprezentace vodních polistek do 20 let. Hned zítra odletí do Portugalska na mistrovství Evropy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívala Kylie Minogue, za chvíli už ji vystřídá Nick Kershaw, skupina Roxette a nebo Jason Donovan.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Novopatská ulice, tady kolem nehody projedete s velkou opatrností. Nehoda vás drží na dálnici D6 na 6. kilometru ve směru na Prahu a pozor taky na nehodu na silnici číslo 13 u Chomutova. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na tuto sobotu a neděli chystáme do našeho vysílání něco opravdu velmi výjimečného.
1: Víkendový speciál Signál rádia. 45 let MTV.
0: Připomeneme si den, kdy hudba dostala obraz. 1. srpna totiž uplyne už 45 let od chvíle, kdy začala vysílat televize MTV a způsobila doslova revoluci a navždy změnila to, jak vnímáme hudbu. Od té doby jsme totiž hudbu nejenom poslouchali, ale začali jsme ji i vidět. Během víkendu si připomeneme několik zásadních událostí z její historie a zahrajeme si ty největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyly planetu a z interpretů udělali globální megahvězdy. MTV byl fenomén, který ovlivnil módu, účesy a určoval trendy a rozhodoval také o tom, co je cool. Tak si nenechte ujít naše víkendové vysílání.
1: Na Signál rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Skupina Roxette v ranním vysílání Signa Rádia. Pranostiky jsou na dnešek spojené se sklizní, říká se na svatého Abdona odváží se úroda, anebo na svatého Abdona ve švech praská stodola, což vypovídá o tom, že konec července je časem žní a zemědělcům bude ke sklizní dneska přát i počasí. Čeká nás slunečný, ale velmi horký den. Obloha bude většinou jasná nebo polojasná, k večeru se na jihu může utvořit nějaká oblačnost, není tam vyloučená ani bouřka a maxima dnes vystoupí na 34 až 38 stupňů Celsia. Pokud byste se chtěli schladit na horách, tak tam naměříme kolem 28 stupňů Celsia a stále platí výstraha před vysokou tepelnou zátěží i vysokým rizikem vzniku požáru. Nezapomínejte proto dnes dodržovat pitný režim a raději se držte ve stínu.
1: 80kové léto na Signál Rádio.

0: Na Signál rádiu nám dnes ráno zpíval Jason Donovan, za chvíli to budou Stars on 45 anebo Diana Ross, ale ještě si bere slovo náš kolega Luděk Savana Urbánek, který zjistil, že rybáře na jihu Moravy trápí nedostatek vody.
1: Hezký dobrý den, je sucho, že se téměř práší od rybníků. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako v loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Vzhledem k tomu, že je před nimi ale ještě celý srpen a září, nevylučují, že se tak nakonec může stát. Šlo by však o menší rybníky. Ty hlavní, velké, mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoci chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců. S nedostatkem vody se rybáři potýkali i v loni. Od zářijových povodní před 2 lety jsou srážky převážně podprůměrné. Letošní rok je velmi suchý a průtoky v řekách a potocích jsou dlouhodobě podnormální. Nejenže rybáře trápí sucho, ale příliš teplá voda rybám také nesvědčí. Jihomoravští rybáři však s touto situací pracují už řadu let. Suché roky už zažili v minulosti a několikadenní vlny veder se staly běžnou součástí jihomoravského klimatu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je to nový.

0: Přeju dobré ráno se Signál Rádiem a teď před 8 hodinou mám pro vás skvělý tip na budoucí rodinný výlet. Na jednom místě Česka totiž vzniká unikátní atrakce.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: V oblíbeném zábavním parku v Milovicích na Nymbursku vzniká něco opravdu mimořádného. Staví se tam jedna z největších dřevěných horských drah ve střední Evropě. Nová atrakce nabídne zhruba kilometr jízdy, spoustu zatáček i pořádnou dávku adrenalinu při rychlosti přes 70 km v hodině a přitom zůstane věrná přírodnímu charakteru parku. Její konstrukce totiž bude převážně ze dřeva, takže citlivě zapadne do okolního prostředí. Milovický park je už dneska jedním z nejoblíbenějších rodinných parků v Česku a nová horská dráha jeho nabídku posune zase o pořádný kus dál. Je myslím skvělé, že podobné projekty dokazují, že i u nás vznikají atrakce, za kterými není potřeba jezdit do zahraničí. Takže už teď můžete plánovat rodinný výlet na příští sezónu.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Chain Reaction a nejslavnější hit zpěvačky Diany Ross na Signál Rádio 3 minuty před 8 hodinou. Lucka už je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: Hezký den všem.
0: Mimochodem, Diana Ross včera koncertovala v Plzni.
1: Teď jsem to chtěla říct, ty jsi mi to sebral z úst. Já jsem to viděla u herečky Kateřiny Brožové, která tam byla, nahrávala se na Instagram. No pecka to byla teda podle těch ukázek.
0: No, co jsem tak jako slyšel, tak ohlasy jsou velmi pozitivní. Mimochodem, Diana Ross už je 82 let.
1: To je neuvěřitelné.
0: Mimochodem, kromě toho, že je to zpěvačka, tak je taky herečka a dozvěděl jsem se, že i návrhářka kostýmů, představ si to,
1: no.
0: A odspívala 90-minutový koncert s jedním přídavkem.
1: Tak kostým měla parádní, jestli si ho navrhovala sama, mocí slušel, takový červený, blejskavý, no teda seklo jí to a musím říct, že ve 82 mít tolik energie, jenom můžu závidět, to já ve skoro 50 nemám žádnou.
0: Ale asi máš ještě energii přečíst zprávy, viď?
1: Toto ještě zvládnu a tím to končí. Tak Barcelona už nechce další nárůst turistů, já se nedivím, a tak má plán a ten vám odtajníme už za chvilku ve zprávách. A Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech a o tom ví své náš kolega, sporták a parťák Petr Plintovič.
0: A pak pokračuje 80-kové léto, George Michael, Depešáci nebo Ryan Paris.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D6 na 6. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří dlouhá kolona. Kamion skončil ve svodidlech na D8 na 1,7 kilometru ve směru na Ústí nad Labem a záchranné složky zasahují u nehody na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Ve čtvrtek 30. července vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení devátých tříd základních škol. V polovině července s tím přišel nejen šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle Plagy to tak není, jde podle něj spíš o hausnumero a nereálné číslo. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Barcelona už nechce další nárůst turistů. Město je podle vedení na hranici svých možností. Masový turismus zdražuje bydlení, přetěžuje veřejný prostor a zhoršuje život místním. Proto radnice zavádí přísnější pravidla, aby cestovní ruch udržela na přijatelné úrovni.
0: Co se děje v regionu?
1: Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel dnes ráno člověk. Tramvaj vykolejila. Ulice bude několik hodin obousměrně zavřená. Policisté žádají řidiče, aby se místu vyhnuli. Nehoda se stala krátce po 6. raní. Je kvůli ní omezený provoz tramvajových linek 3, 10 a 24, jak informuje na webu Dopravní podnik. Nasazené jsou náhradní autobusy.
0: Sport.
1: Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech. Více ví Petr Plintovič.
2: Těžší pozici bude mít Jablonec. Ten úvodní duel druhého předkola konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3. Odveta na severu Čech začne v 18 hodin. O hodinu později rozehraje Hradec Králové odvetu druhého předkola evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si otroci přivezli vítězství 1-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách, tam naměříme 28 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. Dobré ráno, také s 8 hodinou je s vámi ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Blíží se nám další víkend, tak co kdybyste si naplánovali nějaký cyklovýlet? My se za chvíli společně vydáme do Zlínského kraje, kde zájem o cykloturistiku stále roste a také jsou tam vyhledávané stezky. Také se vám Signál Rádio i nadále dobře poslouchá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, prázdniny jsou v plném proudu a čím dál více lidí miluje trávit volný čas na kole. Zvýšený zájem o cykloturistiku zaznamenali také ve Zlínském kraji. Jenom za první pololetí letošního roku tam sčítač na cyklostezce podél Baťova kanálu napočítal téměř 100 000 průjezdů. Více dodá Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích. Přes 54 tisíc cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 tisíc průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
0: Milovníkům výletů na kolech je v tomto regionu k dispozici skoro 2300 kilometrů značených cyklotras, 260 kilometrů cyklostezek a 21 kilometrů trailových a bikeparkových trasí.
2: Signál rádio.

0: Depešáci ve čtvrtek ráno na Signál Rádiu. Troufnu si říci, že dnes by mohl padnout nějaký teplotní rekord, protože v roce 1994 bylo v pražském Klementínu 35,5 stupně, což asi dnes na některých místech překonáme. Máme před sebou totiž horký den plný slunce, obloha bude většinou jasná nebo polojasná, na jihu Čech se může k večeru vytvořit více oblačnosti a není tam vyloučená i možná bouřka a teploty budou dnes hodně vysoké. Naměříme 34 až 38 stupňů a teplo bude i na horách, kde se dostaneme až na 28 stupňů Celsia. Příliv horkého vzduchu vyvrcholí zítra, pátek by měl být nejteplejším dnem celého tohoto týdne. Tak se na tohle počasí pojďme naladit i hudebně, tady je trocha italštiny. Ryan Paris a Dolce Vita.
1: 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už prozradím o jednom chystaném velkém filmovém natáčení v Česku, ale ještě si povíme, co zajímavého dnes najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: České domácnosti šetří. Míra úspor činí v Česku 19,2%. To je částka, kterou jsou lidé schopni ze svých celkových příjmů po odečtení výdajů ušetřit. Z každé tisíci koruny jsme průměrně schopni uspořit 192 korun na horší časy nebo na investice. Společně s Německem je míra úspor českých domácností nejvyšší v Evropské unii. Třetinu Čechů trápí bolesti kloubů. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Zdraví pod lupou. Jde tak o druhý nejčastější fyzický zdravotní problém po bolestech zad. Těmito problémy trpí především lidé se špatnou fyzickou kondicí a netýká se to pouze lidí ve vyšším věku, ale i mladších ročníků. Nadcházející extrémně vysoké teploty mohou mít vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Informují na svém webu například České dráhy, které doporučují cestujícím sledovat aktuální stav na internetu nebo v mobilní aplikaci. Lidé by si měli také na cestu vzít dostatek tekutin, případně důležité léky, které pravidelně užívají. A nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Idalsky má s českým týmem smělé plány a cíle, že touží dostat výběr na úroveň Kanaďanek a Američanek, které ženskému hokeji dlouhodobě dominují.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Filmoví fanoušci se mají na co těšit. Chystá se totiž zfilmování dalšího díla slavného spisovatele Dana Browna, a to jeho nejnovější knihy Tajemství všech tajemství. Mezi zfilmované knihy Dana Browna patří třeba Šifra mistra Leonarda nebo Andělé a démoni. Jeho poslední kniha Tajemství všech tajemství se z velké části odehrává v Praze a její příběh by se měl dostat na obrazovky jako 8-hodinový seriál. S natáčením se má začít už letos a bude probíhat tady v Česku. Ovšem, kdo se těší, že známého profesora a symbologa Roberta Langdona bude znovu hrát Tom Hanks, ten bude asi zklamaný. Tuhle roli tentokrát stvární americký herec Morgan Spector. Tvůrci ale slibují, že se můžeme těšit na mystické legendy, napětí a záhady, kterými umí Dan Brown své romány mistrovsky provázat.
1: Je tu nový den.

0: Na Signál Rádio zpěvačka Samantha Fox, je přesně 8:30, dál už se těšte na Kim Appleby, zpěvačku Cher nebo Tony Basil.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě dvou osobáků došlo v Praze na Brněnské ve směru do centra. Policie řeší nehodu na silnici 35 v Liberci, v místě je aktuálně silný provoz a roztrhaná pneumatika komplikuje provoz v jednom pruhu na D1 na 38. kilometru na trase Praha-Brno. Tak ať do ní nevletíte. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1980

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu.

Jsem rád, že dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. 30. červenec je výjimečný den. Dnes totiž slavíme Mezinárodní den přátelství a to je skvělá příležitost k tomu připomenout si, že opravdoví přátelé patří k tomu nejcennějšímu, co v životě máme. Praví přátelé jsou s námi totiž nejenom ve chvílích radosti a úspěchu, ale také ve chvíli, kdy se nám úplně nedaří. No a jestli jste někoho ze svých skutečných pravých přátel už dlouho neviděli, je dnešek ideálním dnem k tomu to napravit. Stačí zavolat a domluvit si třeba odpolední setkání u kafe nebo sklenky vína. Užijte si tedy dnešní Mezinárodní den přátelství.

0: Přeju vám krásný čtvrtek se Signál rádiem. Čeká nás slunečný a horký den. Obloha bude většinou jasná nebo polojasná a maxima dnes vystoupí na 34 až 38 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 28 stupňů. Ještě větší horko nás čeká v pátek. Zítra bude ze začátku ještě jasno nebo polojasno. K večeru začne přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo bouřky a naměříme 35 až 39 stupňů a není vyloučené, že překročíme i 40. O víkendu nás pak čekají mírnější teploty. V sobotu bude nejprve polojasno až oblačno, postupně zataženo s přeháňkami a bouřkami a teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů a v neděli při podobném počasí naměříme do 32 stupňů. Jižní Morava bude vždy asi o 2 stupně teplejší. Tak hlavně horké dny zvládněte bez jakékoliv úhony na zdraví. Všechno raději na pohodu, stejně jako teď Bobby McFerrin.
1: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Pohodový Bobby McFerrin v ranní vysílání Signál rádia. Za chvíli už s hymnou roztleskávaček dorazí Tony Basil a protože máme před sebou horké letní dny, tak proč nevyrazit na vodu? Jaké jsou možnosti v Praze, ověřoval kolega Honza Navrátil.
2: Hezký den, možností, jak se v Praze dostat na hladinu Vltavy, máme hned několik. Pokud se nechcete spokojit s výletní plavbou na některé z velkých lodí, pak mám pro vás tip na menší plavidla. V Praze se totiž na řeku můžete vydat na pramičce nebo na pověstném šlapadle. Půjčoveny na území metropole hned několik. Stačí zajít například na Novotného Lávku, do Žlutých Lázní, na Smíchov nebo do Modřan a nebo do Holešovic. A teď ceny. Ty jsou celkem lidové. Hodina plavby na lodičce vyjde kolem 250 až 300 korun. Pokud zvolíte šlapadlo, tak si na hodinu připravte 290 až 400 korun. Pokud se vám nechce veslovat ani šlapat, tak jsou k dispozici také malé motorové lodě. Na ty nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ale připlatíte si až 750 korun za hodinu plavby. Ještě přidám info, že půjčovny bývají otevřené každý den až do večera a asi nemusím připomínat, že pití alkoholu při plavbě je zakázáno. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.

Přeju hezký poslech Signál rádia. Filmoví fanoušci se dnes mohou těšit na několik dnešních premiér. Do kin vstupuje například nová kapitola pavoučí ságy Spider-Man z Bruce Nový den. Herec Tom Holland v této roli přináší dospělejší pohled na legendárního ochránce. Zaujmout může i drama Tichá přítelkyně o stromu, který spojuje tři lidské osudy a nečekaný experiment odhaluje pouto lidí s touto rostlinou a neuvěřitelné vzorce

0: A Afrika, to je závěr dnešního rána na Signál Rádiu. Lucka Sinková je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: My ti děkujeme, že jsi nás vzal do Afriky, vidíš, dovolená zadarmo.
0: Ono i u nás už je horko jako v Africe, co si budeme povídat. Na druhou stranu je potřeba se v těchto horkých dnech osvěžovat a já jsem našel poměrně zajímavý nápoj, který bychom si mohli udělat. Dělá se z rozmixovaného řapíkatého celeru, okurky a ananasu. Všechno se má pořádně jako vymačkat, všechno tu šťávu, kdo má odšťavňovač, má to jednodušší, no a naředit minerální vodou. No a tahle prý osvěží a je také skvělá na krásnou pleť.
1: Takže počkej, řapíkatý celer, okurka,
0: ananas.
1: Ananas, ten ananas jsem stihla zapomenout. Já jsem věděla, jak je toho tam moc, jak tam je něco víc jak dvě ingredience, tak už končím.
0: Je to nápoj prostě plný vitaminů a minerálů. Zkuste ho.
1: A okurka je taky osvěžující. Někde si dávám i samotnou okurku, je moc dobrá a přesně jak říkám, nakopne tě v tomhle vedru. Co ve zprávách? Česko má před sebou několik velmi horkých dnů, takže se mi nahrál. Kdy bude největší pařák a kdy se naopak trošku schladíme, nejenom tím tvým nápojem, uslyšíte taky za okamžik. No a proč Jiřímu Lehečkovi úvod na přípravu US Open úplně nevyšel?
0: Poslouchejte nás dál, pokračuje 80kové léto, za chvíli Chris de Burgh, Bad Boys Blue anebo Milli Vanilli.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno, řeší to tam policie. Kamion s osobákem komplikuje provoz na silnici číslo 9 v České Lípě a ještě Pražský okruh, tady se srazil kamion s osobákem na 22. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio Zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje ze Signal Rádia Lucie Sinková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou včera schválil Senát. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a zítra budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem třicítky a na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Polsko v noci na dnešek aktivovalo své letectvo poté, co Rusko podniklo jeden z největších útoků na západní část Ukrajiny za poslední měsíce. Ve východní části Polska se rozezněly sirény a armáda prověřovala neidentifikovaný objekt, který se následně zřítil poblíž Lublinu. Přibližně 45 kilometrů jižně od města byl na poli objeven kráter. Jehož původ úřady teď vyšetřují.
0: Co se děje v regionu?
2: Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1, 3-6, 4-6 outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista, Dalibor Svrčina. Jehož soupeř ve druhém kole, Luciano Darderi z Itálie, zápas vzdal za stavu 0-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách, tam naměříme 28 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio, pokračuje naše osmdesátkové léto, které nám za chvíli zpříjemní další vyprávění Davida Černého. V jeho pořadu Miluju Prahu se vydáme do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, který je plný překvapení a různých zajímavostí. Počkejte si pár minut. Hezký poslech vám dal ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné čtvrteční dopoledne. Na vlny Signa Rádia už přichází David Černý, aby nám poodhalil další tajemství a zajímavosti staré Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o jedné z největších pražských dominant. Na většině ikonických obrazech či fotografiích Prahy nechybí chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Vždycky si představuji, co tomu museli malostranští říkat, když uprostřed jejich města vyrostl tento ohromný kostel, ke kterému se ještě přimyká rozlehlá jezuitská kolej. Profesní dům, dnešní sídlo matematicko-fyzikální fakulty. Jezuité se usadili na Malé Straně v roce 1625. Dostali od císaře Ferdinanda II. Starý, původně gotický farní kostel svatého Mikuláše, který uprostřed Malé Strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku. Aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé Malé Strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou, založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidů. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po další pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil. Navrhl monumentální, 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení nedožil. Zemřel v roce 1751. Nástupní freska od Jana Lukáše Krakera, zobrazující zázraky svatého Mikuláše, má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalována tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kilianův zeď Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, zvonice patří městu. Zvonice i kopule mají dodnes svá popisná čísla. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky, město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská láska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
1: Přátelé, o tomto víkendu si připomeneme jednu velmi důležitou událost hudebních dějin. Den, kdy jsme hudbu nejenom poslouchali, ale začali jsme ji také vidět. 1. srpna v roce 1981 začala vysílat legendární televizní stanice MTV. Od této události uplyne právě 45 let. Připomeneme si některé zásadní okamžiky, které v 80. tuhle televizi definovaly, a taky si zahrajeme slavné hity, které na jejich obrazovkách rotovaly a udávaly směr v módě, vkusu, účesech a určovaly, co je zrovna cool. Tuto sobotu a neděli se přeneseme o 45 let do minulosti, tak u toho buďte s námi.
0: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz. Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné.
0: Hity, které nestárnou. Užijte si 80kové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: V dopolední vysílání Signál Rádia Paul Young. Za chvíli to bude například kapela Queen anebo Michael Jackson, ale už je tady kolega Luboš Dvořák, který přináší další tip na dovolenou v českých a moravských kempech.
1: Zastavení čtvrté, Hradec nad Moravicí. Přiznám se jako vytrvalý cestovatel s karavanem za zády, že Hradec nad Moravicí byl pro mě velkou neznámou. Pracovně jsem si musel najít ubytování v blízkém okolí, protože na Starém Městě u Červeného zámku, vystřiženého jako z Harryho Pottera, se fakt nikde nedalo se soupravou zastavit, natož přenocovat. Poradenství Google mě nasměrovalo na kemp Kajlovec. Je sice od městečka asi 5 kiláků, ale za to pohodlné retro počátku 60. let minulého století. Protáhlý tvar podél potoka Hradec s desítkami dřevěných chatech pro velké skupiny a akce jako sraz malých fiátků nebo velkých Amerik. Novinkou jsou 4 karavanová stání, ohraničená začínajícím živým plotem s přípojkami na vodu, elektřinu a výlevkou. Doslova vše u nosu. Jediný rušivý element je frekventovaná silnice za potokem s neutíchajícím provozem polských kamionů. Ze severu Moravy zdraví Luboš Dvořák.

0: Michael Jackson na Signál Rádio 4 minuty před 10. hodinou. Za malou chvíli další čerstvé zprávy, po nich opět to nejlepší z 80. let. Kim Wilde, Katrina and the Waves anebo John Lennon.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se stala na silnici 101 u obce Zápy na Praze Východ a zdrží vás také nehoda na D1 na 194. kilometru z Brna na Ostravu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je předposlední červencový den, hezké dopoledne přeje Lucie Sinková. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 2%. Oproti předchozím třem měsícům se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,4%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Výsledek odpovídá očekávání analytiků. 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Kvůli lesním požárům na jihu řeckého ostrova Kréta bylo včera večer evakuováno na 8 tisíc lidí. Z požáry tam bojuje už několik stovek hasičů. Práci jim ale komplikuje silný a proměnlivý vítr. Kvůli němuž mohou také jen omezeně hasit z letadel. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu či ostrově Lesbos. Dodejme, že požáry v Řecku si vyžádali už 3 oběti z řad hasičů.
0: Co se děje v regionu?
2: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barrandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. O co jde, ví Petr Plintovič.
3: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo pouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Schladit se můžeme na horách, tam naměříme 28 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dopoledne na Signál Rádiu překročilo 10. hodinu. Je tady čtvrtek 30. července a v roce 1958 se narodila zpěvačka Kate Bush, která v pouhých 19 letech vydala svůj první singl a hned se s ním dostala na první místo britského žebříčku. Její výjimečný hlas a hudební styl také zaujal tvůrce seriálu Stranger Things, díky kterému se dostala do povědomí i současné mladé generace. My vám toho za chvíli z hudební historie připomeneme více. Tak nikam neodcházejte. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní dopoledne trávíte se Signál rádiem. Pojďme si teď udělat malý výlet do hudební historie. Událostmi 30. července nás provede Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod řadíme zpátečku do roku 1987. V něm David Bowie vykopl severoamerickou část svého The Glass Spider Tour na Veterans Stadium ve Filadelfii. Pódium pro vystoupení, které bylo součástí turné označovaného v té době jako největší na světě, bylo navrženo tak, aby vypadalo jako obří pavouk. Ten byl 60 metrů vysoký a 19,5 metru široký, tedy nic pro fanoušky arachnofobiky.

Posouváme se za předposledním dnem měsíce července v roce 2003. Více než 400 tisíc diváků tehdy vidělo koncert Rolling Stones pod širým nebem v kanadském Torontu. Akce se konala s cílem ukázat světu, že Toronto je bezpečné město k návštěvě po vypuknutí virové nákazy SARS na začátku toho roku. Vedle Stonesů se objevily taky AC/DC nebo pro mladší ročníky Justin Timberlake.

Krám zavíráme před 20 lety. Bývalý frontman Culture Club Boy George dostal příkaz vykonávat veřejně prospěšné práce spočívající ve sbírání odpadků v ulicích New Yorku. Stalo se tak rok poté, co byl shledán vinným z falešného nahlášení incidentu údajného vloupání do jeho domu. Jediné, co po příjezdu policisté našli, byla spousta kokainu.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Myslím, že nastal ideální čas na dopolední kávu. No a co k ní? Odpověď je celkem jasná. Dnes je totiž Mezinárodní den cheesecakeu, tedy jednoho z nejoblíbenějších desertů na světě. No a když se ho dáte pěkně vychlazený z lednice, tak vás ještě navíc příjemně osvěží v tom dnešním horkém dni. My k tomu přidáme i další hudbu, za chvíli Falco, Pet Shop Boys anebo Bonnie Tyler.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80. díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Krásek náradu nám právě dohrála, dospívala skupina Pet Shop Boys. Máme 10 hodin 39 minut, to je čas, kdy už je ve studiu se mnou Lukáš Frelich. Hezké dopoledne ti přeju.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty jsi přišel se slovy, fuj, tam je vedro.
1: Ano.
0: Ano, to ještě budeme možná pár dní říkat všichni. Mimochodem, v těchto horkých dnech nesmíme zapomínat opatrovávat taky naše čtyřnohé mazlíčky. My tady v rádiu jsme velcí milovníci zvířátek, ty máš doma pejsky, tak určitě nenechávat nikde na přímém slunci, nenechávat je samozřejmě v zaparkovaných autech, že si jenom skočíte rychle něco koupit. A při venčení nevoďte pejsky po rozpáleném asfaltu, i je to pálí na ty tlapičky, raději s nima chuťte po travnatých plochách. Doufám, že to tak děláš.
1: Dělám, i když třeba s jedním ze psů mám docela problém, protože ten právě vyhledává asfalt, beton, pevný povrchy a není moc jako na to dobrodružství v hlíně a ve trávě, je to taková dámička.
0: Aha.
1: Ale samozřejmě snažím se tomu vyhýbat. Nicméně zkrátili jsme i procházky v těchto vedrech.
0: To rozhodně,
1: no, ideálně
0: to
1: někam pod stromy do stínu a zkrátili jsme procházky.
0: No a když už s pejskem někam na rozpálený chodník, tak nasadit mu botičky.
1: Přesně.
0: Bačkůrky nějaké. Tak mimochodem, na sociálních sítích máte teď čerstvě zveřejněné přehledné zásady, jak zvládnout extrémní horka. Tak se na to mrkněte, šiřte to mezi ostatní, ať to všichni vědí. Pro dnešek se teda loučí Jirka, zítra v 6 ráno se na vás budu těšit a teď už pokračuje Lukáš. Mějte se dobře, ahoj.

0: Přátkové léto. Zazní Baltimora Enigma, nepotřeba Depeche Mode. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na cestě do Mladé Boleslavy po dálnici D10 29,5 km. Tady je nehoda v oblasti Benátek na Jízerou a probíhá vyproštění osob a zdržíte se asi do 10 minut. Další komplikace vás potom čeká přímo v Praze, konkrétně na Strakonické ulici v Malé Chuchli. Tady je nehoda osobního vozidla a dodávky, neprůjezdný levý jízdní pruh, očekává se nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký den, i když pěkně rozicovaný. S vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slaví kvůli derby se Spartou. Zjistila vážné chyby, ale přijatá opatření a tresty má za dostatečné. Situaci budeme dál sledovat. Český hydrometeorologický ústav vydal pro následující dny výstrahu před velmi vysokými teplotami, které se mají pohybovat mezi 35 až 39 stupni Celsia, a to na většině území České republiky. Extrémní teploty totiž mohou mít vliv i na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Při plánování cesty je dobré sledovat informace o provozu přímo na webu Českých drah. České dráhy / omezení provozu. Vlak srazil dnes dopoledne ve Zlíně člověka. Potvrdila to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Informace o zdravotním stavu sraženého dosud neměla. Provoz na železniční trati mezi stanicí Zlín Střed a Lípou na Zlínsku je po nehodě zastavený. Zajištěna je tak náhradní autobusová doprava. Omezení by mělo skončit do půl hodiny.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 6 lidí a 2 firmy nakonec policie obvinila v souvislosti s kauzou korupce na pražském magistrátu. Ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a jeho zástupce Jan Krejčí, kteří patří mezi obviněné, skončili na takzvaných překážkách. Do kanceláří magistrátu tak nechodí, zůstávají doma a stále dostávají plat. Jejich další působení na magistrátu se řeší. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. A Evropská fotbalová unie svolala na dnešek mimořádné zasedání, na kterém budou členské svazy jednat o kontroverzním návrhu Mezinárodní federace FIFA, a sice na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se může objevit přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 33. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Jedenáct hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Léto je v plném proudu, přesto by pár kapek deště neuškodilo. Podrobnosti přidám za moment, s vámi Lukáš Frelich a na start německá nena.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tma teď s námi na Signál Rádiu. Srážek je v letošním roce zatím méně, než by bylo potřeba. Naštěstí významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%, což je pro toto období velmi dobré. Průtoky v tocích jsou ale na některých místech velice nízké. Víc prozradí mluvčí státního podniku povodí Odry Šárka Vlčková.
1: Přehrady představují strategickou zásobu vody pro celý Moravskoslezský kraj. V období sucha nám umožňují udržovat stabilní průtoky v řekách, chránit vodní ekosystémy a současně zabezpečit dodávky pitné vody i vody pro průmysl. Právě v období dlouhodobého nedostatku strážek se naplno ukazuje jejich nezastupitelný význam.
0: Stav hladin je zatím takový, že se nepředpokládá omezování odběru vody. V nádržích v povodí Odry je aktuálně dohromady asi 380 milionů metrů krychlových vody.

0: Phil Collins a single, který nás pořád hodně baví. Nastala chvíle, kdy vám malinko poodkryje karty, jak se říká, a přiblížím, jak bude vypadat u nás víkend.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Tohle sobotu a neděli vám dáme naše první speciální vysílání, během kterého oslavíme 45 let legendární hudební televize MTV. Tenkrát na obrazovky vstoupila televize, která doslova způsobila revoluci a navždy proměnila způsob, jakým vnímáme hudbu, dala jí totiž obraz. Vzpomínáme třeba, jak přes den jsme poslouchali a sledovali komerční hity a v noci dostala prostor alternativa, konkrétně alternativní styly, jako třeba punk, gothic rock a spousta dalších. Tehdy nás to hodně bavilo, líbila se nám taková ta různorodost. K tomu nebudou chybět ani hudební vzpomínky a taky vaše vzpomínky. To celé nás čeká v sobotu a neděli na Signál Rádiu. Tak buďte u toho s námi a podívejte se taky na náš web, protože tam máme další informace.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz. Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Pět minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připravená je kapela U2, ABBA nebo Inexis. Všechny tyhle ty hvězdy můžete slyšet taky ve svém mobilu. Připomínám, že naše mobilní apka funguje naprosto skvěle a jestli ji ještě na léto nemáte, stáhnete ji v Google Play nebo App Store.

0: Letní hitovka Madonna Like a Virgin před námi, jsou zprávy, taky informace z dopravy a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let, třeba Bee Gees, Village People nebo One More Time.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 14, Poděbradská ulice před křižovatkou s Průmyslovou, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká na Praze 10, na jižní spojce za sjezdem na Zahradní město, tady je nehoda dvou osobních vozidel, místo zatím zůstává ve snížené rychlosti průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety.

pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké červencové poledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo i k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a zítra budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, ale stále se budou pohybovat kolem třicítky a na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Na německých silnicích hrozí o víkendu největší kolony letošního léta. Německý autoklub tak upozorňuje hlavně na trasy směrem do Česka a Polska. Situaci zhorší ještě začátek prázdnin na jihu země, návraty z dovolených i více než tisícovka staveb a uzavírek na dálnicích.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení, jak řekl dnes mluvčí zoo Filip Mašek. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech.
1: Sport.
2: 6 českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se od zítřka uskuteční v Itálii. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šandrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Před rokem na evropském šampionátu skončily svěřenkyně trenéra Petra Blechy 6.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se může objevit přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 33. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Minutu popolední je s vámi Signál Rádio. Ztráty a nálezy se o prázdninách docela plní. Víc prozradím za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a tady je Mitch Jurč. Dobrou chuť k obědu.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Signál Rádio. Pokud rádi cestujete, určitě se vám někdy stalo, že jste ztratili v nejlepším případě nějakou drobnost, zvlášť o prázdninách. Ztráty a nálezy se plní po celém světě a výjimkou není ani Praha. V ulicích se od začátku roku našlo 3060 předmětů, v hromadné dopravě dokonce jich bylo 5060. Mezi nejkurioznější nálezy patřil prsní implantát nebo mačeta. Oba kousky se dostaly ke svým majitelům. Tak až budete vyrážet kamkoliv, hlavně pozor na své věci.

0: Silná hitovka v podání Whitney Houston. Vlna vrder neprospívá ani rybářům, ne že by u vody nebylo příjemně, ale je jí málo. O co jde, prozradím za chvíli. Survivor, Savage Garden nebo Spania vám zkrátí čekání.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Rybáře na jihu Moravy trápí nedostatek vody. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, je sucho, že se téměř práší od rybníků. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako v loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Vzhledem k tomu, že je před nimi ale ještě celý srpen a září, nevylučují, že se tak nakonec může stát. Šlo by však o menší rybníky. Ty hlavní, velké, mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoci chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců. S nedostatkem vody se rybáři potýkali i v loni. Od zářijových povodní před 2 lety jsou srážky převážně podprůměrné. Letošní rok je velmi suchý a průtoky v řekách a potocích jsou dlouhodobě podnormální. Nejenže rybáře trápí sucho, ale příliš teplá voda rybám také nesvědčí. Jihomoravští rybáři však s touto situací pracují už řadu let. Suché roky už zažili v minulosti a několikadenní vlny veder se staly běžnou součástí jihomoravského klimatu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, tady je Signál Rádio, krásné odpoledne. Za moment Eric Carmen, Queeni nebo třeba Michal David, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 193. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě je taky policie, nárazově se vytváří kolona. Další komplikace vás potom čeká v Praze v ulici Práčská v Hostivaři. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem, počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkně prohřáté čtvrteční odpoledne, s vámi je Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš navštíví v blízké době Norsko. Pavel zamíří do Osla a Trondheimu, a to 10. až 12. listopadu na pozvání krále Haralda V. Babiš bude počátkem září v Oslu s tamním premiérem. V Česku se loni porazilo 270 tisíc kusů skotu. Nová strategie ministerstva zemědělství počítá se zvýšením porážek v republice, a to na kapacitu 370 tisíc kusů ročně. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Zvýšení chce úřad dosáhnout zavedením druhých směn a plným využitím technologických rezerv jatek. Důležité je podle ministra také dokázat vykrmit skot za stejné peníze jako v okolních státech. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobně jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Letos je totiž patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness.
0: Co se děje v regionu?
2: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 milionů korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Fotbalista Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za Bohemians 1905. 28-letý záložník přestoupil z belgického Dendru a podepsal smlouvu do června 2029. Připomeňme, že Květ poprvé přišel do Dělíčku na začátku roku 2020 s Příbrami.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se může objevit přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 33. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Tajemná kniha, která dostane filmovou podobu. Víc prozradím za chvíli, určitě je na co se těšit. Lukáš Frelich s vámi a tady je Michael Jackson. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Erik Carmen teď s námi na Signál Rádiu. Do světa filmů zamířil dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Filmoví fanoušci se mají na co těšit. Chystá se sfilmování dalšího díla slavného spisovatele Dana Browna, a to jeho nejnovější knihy Tajemství všech tajemství.
2: Mezi sfilmované knihy Dana Browna patří třeba Šifra mistra Leonarda nebo Andělé a démoni. Jeho poslední kniha Tajemství všech tajemství se z velké části odehrává v Praze a její příběh by se měl dostat na obrazovky jako 8-hodinový seriál. S natáčením se má začít už letos a bude probíhat tady v Česku. Ovšem, kdo se těší, že známého profesora a symbologa Roberta Langdona bude znovu hrát Tom Hanks, ten bude asi zklamaný. Tuhle roli tentokrát stvární americký herec Morgan Spector. Tvůrci ale slibují, že se můžeme těšit na mystické legendy, napětí a záhady, kterými umí Dan Brown své romány mistrovsky provázat.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 89 a budeme mířit do Anglie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. USA for Africa, Heart nebo třeba Secret Service, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Víkendový speciál Signál Radio. 1. srpna 1981 se začal

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist z 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Druhý single a hned velký hit. Přitom vznikl náhodou, rychle a s malým rozpočtem. Tenkrát jeden z kolegů zpěvačky něco jen tak brnkal na klavír a ona jen tak začala zpívat to, co jí zrovna napadlo. Nejdřív byl smích, potom vznik písně, který vedl až k nominaci na cenu Grammy. Ano, i takhle z recese vznikaly velké skladby. Lisa Stanfield, All Around the World.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Kapela Genesis chvilku před 14. hodinou. Hezké odpoledne, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let. Bon Jovi, Jezu nebo třeba Smokey. Teď info z dopravy a taky zprávy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Praze na Bílý hoře Karlovarská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, zatím se projíždí ve snížené rychlosti. Další komplikaci potom čekejte na Praze 6 v Davidském tunelu, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se vytváří kolona, tak tady dejte nohu z plynu a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Během rozpáleného odpoledne posloucháte Signál Rádio a zprávy, které pro vás má Lucie Sinková. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Mezi čtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Pokračuje ředitel odboru národních účtů Vladimír Kermiet.
2: Růst HDP o 2% byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a rostoucí zahraniční poptávkou.
1: Hasiči vyšlou do Bruselu experta na lesní požáry. V době zvýšeného výskytu lesních požárů bude monitorovat a analyzovat požáry v Evropě a Středomoří. Na síti X o tom dnes informuje Hasičský záchranný sbor. Na německých silnicích hrozí o víkendu největší kolony letošního léta. Německý autoklub upozorňuje hlavně na trasy směrem do Česka a Polska. Situaci zhorší začátek prázdnin na jihu země, návraty z dovolených i více než tisícovka staveb a uzavírek na dálnicích.
0: Co se děje v regionu?
3: I přes nesouhlas obyvatel, kteří ho vyjádřili v petici, se radnice v Berouně pouští do stavby nové světelné křižovatky. Od dneška prochází křížení Kolárovy a Jungmanovy ulice proměnou. Radnice si od tohoto projektu, který dokončí v polovině srpna, slibuje zásadní zlepšení situace, také vyšší bezpečnost chodců a nižší riziko dopravních nehod. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve Švýcarsku 17-letá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se může objevit přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě okolo 33. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 37. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního Davida Bowieho. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Cher.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jezu a Don't Go na Signál rádiu. Dnes je tomu 39 let, co se na koncertním turné objevilo obří pódium ve tvaru pavouka. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod řadíme zpátečku do roku 1987. V něm David Bowie vykopl severoamerickou část svého The Glass Spider Tour na Veterans Stadium ve Filadelfii. Pódium pro vystoupení, které bylo součástí turné označovaného v té době jako největší na světě, bylo navrženo tak, aby vypadalo jako obří pavouk. Ten byl 60 metrů vysoký a 19,5 metru široký, tedy nic pro fanoušky arachnofobiky.

Posouváme se za předposledním dnem měsíce července v roce 2003. Více než 400 tisíc diváků tehdy vidělo koncert Rolling Stones pod širým nebem v kanadském Torontu. Akce se konala s cílem ukázat světu, že Toronto je bezpečné město k návštěvě po vypuknutí virové nákazy SARS na začátku toho roku. Vedle Stonesů se objevily taky AC/DC nebo pro mladší ročníky Justin Timberlake.

Krám zavíráme před 20 lety. Bývalý frontman Culture Club Boy George dostal příkaz vykonávat veřejně prospěšné práce spočívající ve sbírání odpadků v ulicích New Yorku. Stalo se tak rok poté, co byl shledán vinným z falešného nahlášení incidentu údajného vloupání do jeho domu. Jediné, co po příjezdu policisté našli, byla spousta kokainu.

0: Takhle zní Signál Radio a Pet Shop Boys. Taky byste se v tomhle počasí vypravili někam k vodě? V Praze víme kam. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Elton John, Tina Turner nebo Paul McCartney se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Počasí přeje, tak proč nevyrazit na vodu? Pražské možnosti ověřoval Honza Navrátil.
1: Hezký den, možností, jak se v Praze dostat na hladinu Vltavy, máme hned několik. Pokud se nechcete spokojit s výletní plavbou na některé z velkých lodí, pak mám pro vás tip na menší plavidla. V Praze se totiž na řeku můžete vydat na pramičce nebo na pověstném šlapadle. Půjčoveny na území metropole hned několik. Stačí zajít například na Novotného Lávku, do Žlutých Lázní, na Smíchov nebo do Modřan a nebo do Holešovic. A teď ceny. Ty jsou celkem lidové. Hodina plavby na lodičce vyjde kolem 250 až 300 korun. Pokud zvolíte šlapadlo, tak si na hodinu připravte 290 až 400 korun. Pokud se vám nechce veslovat ani šlapat, tak jsou k dispozici také malé motorové lodě. Na ty nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ale připlatíte si až 750 korun za hodinu plavby. Ještě přidám info, že půjčovny bývají otevřené každý den až do večera a asi nemusím připomínat, že pití alkoholu při plavbě je zakázáno. Hezkou plavbu přeje Honza Navrátil.

0: Tři minuty zbývají do 15. hodiny, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let už za moment. Deep Blue Something, Donna Summer nebo třeba Queenie. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned dvě dopravní komplikace vás čekají na dálnici D1 po cestě do Brna. Za prvé 66. kilometr, tady exit 66, na něm je nehoda dvou osobních vozidel, na místě je taky policie. Pokud tedy tady budete sjíždět z dálnice, dejte nohu z plynu. Další komplikaci potom čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 25.5. kilometr. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, projíždí se ve snížené rychlosti a taky se nárazově zdržíte. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné čtvrteční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Meteorologové očekávají dnes a zítra teploty, které vysoce překonají tropické třicítky. První teplotní rekordy začaly v Česku padat už dnes před polednem. Meteorologové také vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Doporučují proto lidem omezit venku fyzickou zátěž. Vysoké teploty těchto dní mohou mít vliv také na provoz na železnici a způsobit omezení dopravy. Pokračuje mluvčí dopravce Nikola Moravcová.
2: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení.
1: Pravděpodobně ruská střela s plochou dráhou letu H-101 dopadla a explodovala zhruba 310 kilometrů od hranice s Českou republikou. K incidentu došlo v polském Lublinském vojvodství asi 2 kilometry od obydlené oblasti.
0: Co se děje v regionu?
1: Zástupci pražské koalice se shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací. Právě tady minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje žádost na ministerstvo dopravy o provedení kontroly. Vedení města chce také zavést etický kodex pro vyšší úředníky. Ten by do budoucna podobným případům měl zabránit.
0: Sport.
1: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Semanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradě získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a také stříbro na kraulové čtyřstovce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty se pohybují mezi 34 a 38 stupni Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná a bude velmi teplo. Teploty totiž klesnou jen na 22 až 18 stupňů. Páteční den bude opět velmi teplý, obloha bude jasná, odpoledne a večer se od západu může vyskytnout oblačnost a také přehánka. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou vysoké. Zítra je naměříme v rozmezí od 35 do 39 stupňů. Na severu Čech naměříme kolem 34 stupňů a na horách se teploty budou pohybovat kolem 29. Tolik zprávy, pokračuje Lukáš a nabízí další 80.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment se vydáme do lékařského odvětví, řeč bude o nové technologii. Na startu Rytmix s vámi stále Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Donna Summer teď s námi na Signál Rádiu. O velký průlom v lékařství se postarala Čína, která dostala jako první povolení k implantaci čipu do mozku. Tento zákrok absolvoval 39-letý muž, který byl už 6 let po nehodě ochrnutý od krku dolů. Díky čipu znovu získal schopnost uchopovat předměty a psát. Celá operace trvala asi 90 minut. Už 9. den po operaci byl schopen prsty uchopit míček. Navíc čip nemusí být v mozku doživotně, ale jen do doby, než se kompletně obnoví a ustálí nervová vlákla. Pro technologii a medicínu obrovský pokrok, pro ochrnuté pacienty velká naděje.

0: Roxane a Charlene na Signál Rádiu. Dnes odpoledne bych ještě rád připomněl náš web, protože kromě akcí a tipů, kam můžete aktuálně o víkendu vyrazit, tady najdete i náš bohatý archív. V něm třeba všechny díly pořadu Miluju Prahu, včetně toho úterního, který jsme odvysílali, nebo taky včerejší rozhovor a další rozhovory, které proběhly v našem éteru. Takže třeba po cestě do práce nebo z práce si můžete do sluchátek hezky pěkně poslechnout, třeba i z mobilu. Stačí zajít na náš web signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Belinda Carlisle za 5 minut, 3:15, čas, kdy do studia Signál Rádia vchází Terka Veselá. Ano, a s úsměvem, to ano. Se hodí.
1: Čau.
0: Ahoj, ty jsi dneska nějaká veselá.
1: Je, yeah, ty jsi vtipnej.
0: Takhle, venku je opravdu vedro.
1: Příšerný, no.
0: Tak mě napadlo, že bychom mohli probrat pár věcí, které v tomhle vedru nedělat.
1: Nedělat?
0: Ano. Já bych třeba vyškrtl domácí práce.
1: Mm-hmm.
0: Žádný vysávání a utírání prachu
1: to
0: a podobně.
1: To zní dobře. Já asi bych vyškrtla sport. Já obdivuju všechny, co jdou v tomhle vedru běhat.
0: Sport bys vyškrtla?
1: No, jako třeba přesně venku. Jako šla bych si zaplavat samozřejmě. Mm-hmm. Nebo něco prostě spojeného s vodou, ale běhat bych třeba nešla v tomhle
0: vedru. Terka je dneska nějaká lína asi.
1: No, ano.
0: No a já bych třeba ještě vyškrtnul zahrádkaření.
1: Jo.
0: Hmm. Víš, jako na tom sluníčku, když se ohneš a měla by si třeba plít,
1: aha.
0: To není dobrý
1: nápad. Musíš si pustit závlahu k tomu.
0: A pak bych zrušil chození do práce.
1: Jo, no tak to já taky bych.
0: Jako takhle, nás se to netýká, my tady máme chládek a klimatizaci.
1: Ale právě, já se sem vlastně jako těším, když je to vedro.
0: No, právě. Tak do některých profesí.
1: Ano.
0: Tak pokud můžete, vemte si home office, zůstaňte doma, vymluvte se na vedro a hlavně užívejte prázdniny. Terka s vámi dál bude po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a těším se zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Rádio nám škorpioni zpříjemnili čtvrteční odpoledne a jelikož čas letí, když se člověk dobře baví, máme tu další celou, s ní koukneme na silnice a dáme prostor zprávám Honzy Navrátila. S odbytím čtvrté pak můžete očekávat osmdesátky od Jennifer Rush, Phila Collinse, Cyndi Lauper a mnoho dalších.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V této hodině zamíříme do ulice Kartovská na Praze 5, kde se kvůli nehodě možná chviličku zdržíte. A pokud do Prahy teprve jedete po D5C, tak na 10. kilometru počítejte se zdržením kvůli odstavenému osobnímu autu. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ministerstvo financí dnes v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 7,7 miliardy korun. Objem emise byl vyšší, než úřad předpokládal, ale nestačil na zájem investorů, kteří chtěli nakoupit obligace za téměř 16 miliard korun. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobně jako v loňském roce. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Pokračuje prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.
2: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
1: Dodejme, že letos je ale patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Evakuace na Krétě kvůli požáru se dotkla také českých turistů. Cestovní kancelář Blue Style jich přesouvala celkem 6. Klienti dalších cestovních kanceláří zatím evakuováni nebyli. Ruší se ale výlety do míst zasažených požárem.
0: Co se děje v regionu?
1: Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme do Brna. Basketbalistky Žabin dále povede trenér Viktor Průša. Brněnský klub oznámil pokračování spolupráce se 40-letým koučem, kterého čeká už 11. sezóna na lavičce českých vícemistryní.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále jasno a teploty se pohybují vysoko i kolem 37 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. Páteční den bude také velmi teplý, obloha bude jasná, odpoledne a večer se od západu může vyskytnout oblačnost a také přehánky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou opět velmi vysoké. Měřit je budeme v rozmezí od 35 do 39 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat kolem 29. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: To by byly zprávy, na řadě je opět hudba. Před námi je letní zpestření díky Jennifer Rush, Phil Collinsovi nebo kapele Charles and Eddie. A jak jsme se před chvílí bavili s kolegou Lukášem Frélichem, jsou profese, kde se můžete na celý den schovat před úmornými vedry. Jiní ale takové štěstí bohužel nemají. Kdo třeba musí pracovat i v tropických vedrech, si řekneme už za chvíli. Teď už The Power of Love, tak pohrový poslech a pěkné odpoledne vám přeje Terka Vesela.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl hit Would I Lie To You na vlnách Signál rádia. Zatímco někteří zaměstnanci se v horkých dnech mohou spolehnout na příjemné prostředí klimatizovaných prostor, jinde to bohužel nejde. Jsou totiž profese, které je třeba vykonávat i v tropickém počasí. Jsou to třeba popeláři. Více prozradí mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
1: Naplánované směny nelze odložit, proto se je snažíme všem maximálně zpříjemnit a usnadnit, například pravidelným doplňováním tekutin a potřebných minerálů. I díky popelářům se totiž pravidelně budíme do čistého města. Posádku tvoří řidič a 2 až 3 popeláři. Za směnu společně najedou v průměru 85 kilometrů a do jednoho vozu naloží až 7 tun materiálu. Ranní služba jim začíná už v 5 hodin, někdy dříve. Popeláři ovšem pracují také o víkendech, svátcích a někteří dokonce i večer.
0: Svoz odpadu probíhá za každého počasí. Kromě horka se popeláři musí v létě potýkat také se silnějším zápachem z popelnic a kontejnerů ve srovnání se zbytkem roku. Za směnu nachodí až 20 000 kroků a ručně v součtu zvednou i několik tun odpadu.

0: Osmdesátkové léto na Signal Rádiu, teď pod palcem měli Duran Duran, ale než se v éteru objeví Sinead O'Connor nebo New Kids on the Block, pojďme nahlédnout do víkendu.
1: Víkendový speciál Signal Rádia. 45 let MTV.
0: Slyšíte správně? Televize MTV oslaví 45 let a to přesně v sobotu 1. srpna. A jelikož nám samozřejmě něco takového nemohlo uniknout, už tento víkend se můžete těšit na speciální vysílání u nás na Signal Rádiu. Pokud si tedy chcete připomenout dobu, kdy se změnil způsob, jakým vnímáme hudbu a už ji jenom neslyšíme, ale i vidíme, v sobotu i v neděli nás rozhodně laďte. Chystáme pro vás totiž ty největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyli planetu. Tak se na vás těšíme.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz. Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Hit je v tahu, od Petra Kotvalda je v tahu na Signál rádiu, ale něco takového nemá dlouhého trvání, proto už tedy za pár minut uslyšíte hity od Slade, Bee Gees nebo Michaela Jacksona. Tak si na ně počkejte.

0: Král popu ve velkém stylu zakončil 16. hodinu na Signál rádiu. 17. hodinu osmdesátkami otevřou UB40, Boney M nebo Roxette, ale předtím nesmí chybět doprava a čerstvé aktuality Honzy Navrátila.
1: Signál rádio doprava.
0: V této hodině zůstaneme na silnicích pražských. Jako první je nehoda 3 osobních aut na Praze 5 v ulici Dobříšská. Tady tedy počítejte s pravděpodobným zdržením. Přesuneme se na Prahu 8, kde se srazil autobus s osobním autem v ulici Čimická. A ještě buďte obezřetní v ulici Kžíškovu na Praze 9, kde se střetla 2 osobní auta. Na všech místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, s vámi Signál Rádio. I v 17 hodin pro vás máme další zprávy. Zrušení 9. tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Řekl to dnes ministr školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná, zdůraznil ministr školství. Chce vést diskuzi o efektivitě českého školství, kterou ale nelze podle něj řešit tupými škrty. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí

0: produkt vyšší o 0,4% bodu. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Pokračuje ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu Vladimír Kermiet.
1: Růst HDP o 2% byl podpořen zejména vyššími výdaje na konečnou spotřebu domácností a rostoucí zahraniční poptávkou.
0: Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého tajemníka radnice v Čáslavi na Kutnohorsku Martina Ronovského. Podle pravomocného verdiktu se do funkce dostal podvodem. Dostal také podmínku a pokutu, musí vrátit i plat.
2: Co se děje v regionu?
0: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barrandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou Hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku.
2: Sport.
0: Fotbalová zbrojovka Brno uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů, jehož barvy hájí také záložník Matěj Šín, chce spolupracovat především na rozvoji mládežnických akademií. A Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve Švýcarsku 17-letá závodnice vylepšila loňské stříbro.
2: Signál Rádio, počasí.
0: A další zprávy ukončíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty se pohybují stále vysoko i kolem 35 stupňů Celsia. Noc na pátek bude s jasnou oblohou, teploty klesnou na 22 až 18 stupňů. Páteční den bude opět velmi teplý, obloha bude jasná, odpoledne a večer se od západu ale může vyskytnout oblačnost. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat v rozmezí od 35 do 39 stupňů Celsia. Na severu bude kolem 34. Tolik další zprávy. Hezké odpoledne s našimi osmdesátkami.
2: Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne, trávíte čas, jak nejlépe to jde, s hudbou Signál Rádia. Ale je pravda, že v tomhle počasí je to ještě o to lepší s melounem. Ten prostě dokonale osvěží i v tom největším vedru. Ale musíte samozřejmě vybrat ten správný. Podle čeho, to se dozvíte už za chvíli. Do té doby to nejlepší z hitů 80. let, kterými vás provází Terka Veselá.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roxette nás na Signál Rádiu přenesla skoro do čtvrt na šest. A kdo si nedokáže představit léto a hlavně tahle tropická vedra bez melounu? Pojďme si říct, jak vybrat ten správný. Protože nebudeme si nalhávat, to je někdy skoro věda. Proto, aby byl meloun sladký, šťavnatý, nemoučný a bez chuti, by měl mít žlutý flek. To je totiž místo, kde pohodlně ležel na zemi a zrál. A čím sytější žlutá, tím je to lepší. Dalším dobrým znamením je dutý zvuk, který slyšíte, když meloun poklepete, a taky vyschlá a zatočená stopka. Ta totiž signalizuje, že meloun byl utržený ve správnou chvíli. A pokud se vám bude chtít, zkuste si ho i potěžkat, protože když se vám bude zdát, že je těžší, než byste očekávali, bude pravděpodobně plný šťávy. No a pak už nezbývá, než si ho dovést domů, nakrájet, ale to může pokračovat jak s melounem, tak s osmdesátkami.

0: Na Signal Rádiu jsme si připomněli česká 80. léta. Za okamžik už vyrazíme, ale zase za hranice, za Depeche Mode, Milan Farmer nebo hitem, který si přehrajeme v Magneťáku. Ale ještě předtím pojďme nahlédnout do víkendu.
1: Víkendový speciál Signal Rádia. 1. srpna 1981 se začala psát z brusu nová kapitola hudebních dějin.

módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: I'll find my way home. Vy jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde přišel čas na další hit z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V dnešním magneťáku zazní úžasný Rick Astley a jeho hit Whenever You Need Somebody. Písnička vyšla v roce 1987 a takřka i hned se stala jedním z dalších velkých úspěchů tehdy 21-letého britského zpěváka. Jak už napovídá samotný název, single je o tom, že v životě občas potřebujeme někoho, kdo při nás bude stát. Ale co by to bylo za poselství, kdyby ho Rick Astley nezabalil do chytlavého osmdesátkového popu. Tak si tuhle pecku pojďme poslechnout.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 3:03, čas, kdy z éteru signál rádia mezi kapela Erasure, ale taky čas, kdy se dnes naposledy objeví doprava a pak i zprávy Honzy Navrátila. Po nich už nová vlna osmdesátek, zazní Martika, Bangles nebo Hot Chocolate.
1: Signál rádio, doprava.
0: Při 18. hodině se zastavíme na D4 na trase Praha-Strakonice. Na 22. kilometru je hlášené porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce, takže tady počítejte se zdržením. S tím potom počítejte i na D1 ve směru na Prahu, kde je nehoda na 200. kilometru. A opatrní buďte i v ulici Patočkova na Praze 6, kde se srazila 2 osobní auta. Poklidné cesty pro dnešní podvečer vám přeje Signál rádio.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
4: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční podvečer s 18. hodinou na Signálu, pojďme za čerstvými zprávami. Čtvrtá letošní vlna veder má v částech Evropy negativní dopady na

0: dobu elektřiny z jádra. Stejné problémy při předchozích teplotních extrémech přitom zaznamenávaly také jaderné elektrárny na západě kontinentu. Po Francii aktuálně zastavují a nebo omezují výkon elektrárny v Maďarsku a také v Rumunsku. V Praze kvůli horkému počasí a výstraze meteorologů platí ode dneška do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, řekl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. I v Plzeňském kraji bude tentokrát od zítřka platit zákaz rozdělávání ohňů. Hejtman Kamal Farhan vyhlásil mimořádná protipožární opatření pro celé území kraje. Trvat budou do 6. srpna. Pravděpodobně ruská střela s plochou dráhou letu dopadla a explodovala zhruba 310 kilometrů od hranice s Českou republikou. K incidentu došlo v polském Lublinském vojvodství, asi 2 kilometry od obydlené oblasti.
1: Co se děje v regionu?
0: Celkem 6 lidí a 2 firmy nakonec policie obvinila v souvislosti s kauzou korupce na pražském magistrátu. Ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a jeho zástupce Jan Krejčí, kteří patří mezi obviněné, skončili na takzvaných překážkách. Do kanceláří magistrátu tak nechodí, zůstávají doma a stále dostávají plat. Jejich další působení na magistrátu se řeší.
1: Sport.
0: Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech. Těžší pozici bude mít Jablonec. Ten úvodní duel druhého předkola konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odveta na severu Čech začíná právě teď. Za hodinu rozehraje Hradec Králové odvetu druhého předkola evropské ligy proti Tromze. Z Norska si otroci přivezli vítězství 1-0.
1: Signál Rádio počasí.
0: A dnešní zpravodajství uzavřeme předpovědí počasí. V noci na pátek bude jasno a velmi teplo. Teploty klesnou na 22 až 18 stupňů Celsia. Páteční den bude také teplý, obloha bude jasná. Odpoledne a večer se od západu ale může vyskytnout oblačnost a také přehánka. Vítr v pátek zafouká jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme od 35 do vysokých 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů a na horách se teploty budou pohybovat kolem 29. Tolik zprávy. Na signálu pokračujeme dalšími osmdesátkami. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hezký podvečer i ode mě. Hodinkové ručičky ukazují 3 minuty po 6. Před námi je další 60-minutovka letní osmdesátkové jízdy. Tu odstartuje Martika, ale navštíví nás v ní i kolega Jirka Svoboda a jeho každodenní výročí. Než si ale mikrofon převezme, můžete zkusit schválně hádat, v jakém roce právě v tento den se k nám dostala rajčata. To vám potom Jirka poví sám. Prozatím vám ale pohodový poslech přeje Terka Veselá.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Manic Monday nám hrálo na čtvrtečním signálu. Už za chvíli hudební štafetu převezmou Hot Chocolate nebo Pierre Coso a Bonnie Bianco, ale předtím dnešní výročí v podání Jirky Svobody.
1: Přeju hezký den se Signál rádiem, je 30. července, tedy den, kdy se v roce 1586 do Evropy poprvé dostala rajčata. Než se do nějakého zakousnete, pojďte si poslechnout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2003 v mexické automobilce sjel z výrobní linky poslední Volkswagen Brouk. Úplně tak skončila jeho 68-letá výroba. V roce 1966 začala stavba současného horského hotelu s vysílačem Ještěd ve tvaru rotačního hyperboloidu. Tehdy si stavba vyžádala náklady 64 milionů korun. Za neobvyklé řešení byla oceněna Mezinárodní unií architektů. V roce 1948 vybojoval Emil Zátopek první zlatou olympijskou medaili. Na olympiádě v Londýně vyhrál běh na 10 kilometrů. V roce 1419 došlo k první pražské defenestraci. Z oken radnice Nového města Pražského byly vyhozeni končelé a začala husitská revoluce. A v tento den v roce 1119 zasáhlo české země první písemně doložené tornádo.

0: All I Need is a Miracle na Signal Rádiu ve čtvrtek 30. července. A jelikož dnes svátek slaví Bořivojové, už za chvíli jim popřeje samotná Sherry Sherry Lady a nebude chybět ani Maria McKee nebo Camouflage. Tak všechno nejlepší všem Bořivojům.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vánoci, to nejlepší ze Signál rádia, kde vám tento týden kromě hudby nabízíme i miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě. Dnes nás čeká už díl čtvrtý.
1: Zastavení čtvrté, Hradec nad Moravicí. Přiznám se jako vytrvalý cestovatel s karavanem za zády, že Hradec nad Moravicí byl pro mě velkou neznámou. Pracovně jsem si musel najít ubytování v blízkém okolí, protože na Starém městě u Červeného zámku, vystřeženého jako z Harryho Pottera, se fakt nikde nedalo se soupravou zastavit, natož přenocovat. Poradenství Google mě nasměrovalo na kemp Kajlovec. Je sice od městečka asi 5 kiláků, ale za to pohodlné retro počátku 60. let minulého století. Protáhlý tvar podél potoka Hradec s desítkami dřevěných chatech pro velké skupiny a akce jako sraz malých fiátků nebo velkých Amerik. Novinkou jsou 4 karavanová stání, ohraničená začínajícím živým plotem s přípojkami na vodu, elektřinu a výlevkou. Doslova vše u nosu. Jediný rušivý element je frekventovaná silnice za potokem s neutíchajícím provozem polských kamionů. Ze severu Moravy zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer, ladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Přestože za okny to tak vůbec nepůsobí, odbyla 7. hodina, snad už máte možnost relaxovat po celém dni. Pokud ne, relax nám přinese alespoň kapela Frankie Goes to Hollywood, následovat bude Mariah Carey a Pet Shop Boys. A

Pet Shop Boys a hit West End Girls nás dostali do 3 minut před 7:45. A protože před námi je druhá půlka léta, je možné, že někoho z vás letní dovolená teprve čeká. A pokud jste se letos rozhodli pro Itálii, tak pro vás mám tip na zastávku plnou zábavy, a to zábavní park Mirabilandia. Ten najdete v regionu Emilia Romagna, jen pár kilometrů od pobřeží Jaderského moře, mezi městy Ravenna a Rimini. A přestože na první pohled se může zdát, že to je klasický Luna Park pro děti, údajně je jeho nabídka mnohem pestřejší a zábavu si užijí i dospělí. Výběr atrakcí je pro všechny věkové kategorie, a to od tématických zón plných pohádkových postaviček přes klasické horské dráhy až po vodní park. Prostě kombinace jak adrenalinu, tak relaxu a rodinné atmosféry. Tak pokud je Itálie letos vaší destinací, zapište si právě zábavní park Mirabilandia. Teď už ale zase zábava v podobě 80. Zábava.

0: Do Francie jsme na Signal Rádiu zavítali s Mikem Oldfieldem a Maggie Reilly. Dostali nás do 7:30, což je čas, kdy se můžete začít chystat v případě, že byste někomu rádi zpříjemnili den písničkou na přání. Až tady uslyšíte výzvu, můžete zavolat na 910 260 910 a my zahrajeme podle vašeho gusta.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Éterem Signál Rádia se nesl hlas Laurie Branigan. A komu bude patřit hlas v následující písničce, zjistíme s posluchačem Jirkou.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, já tě zdravím.
2: Ahoj Teresko, já tě moc zdravím do našeho milého signálu.
0: A já tebe taky, co ti dneska zahrajeme?
2: Teresko, já bych tě hrozně rád poprosil, protože já tak občas u vás slýchávám Jirku Korna, to je můj velký oblíbenec.
0: Aha.
2: A ty jsi právě říkala, že tam máte i hotel Ritz. A mě se tala, že na ty předělávky nějak extra moc nejsem, že vždycky radši ten originál, ale u toho se mě víc líbí právě ta počeštělá verze.
0: No super, ten tady
2: jo,
0: máme.
2: Promiň.
0: Ne, v pohodě.
2: Hodná. A já tě jenom poprosím, já dneska budu stručnej, jasněji, výstižnej, já bych tuhle tu písničku věnoval, nám všem se chystáme teďka v sobotu, no vlastně už 1. srpna do Ratibořic, protože v zámeckém areálu je jako každý rok srast veteránů, krásná auta, motorky, bude se opět určitě na to moc koukat a už se na to hrozně moc těšíme, takže ať už je ta sobota.
0: No tak jo, tak ať už je ta sobota, já myslím, že hotel Ritz to trošičku uspíší, moc si to užijte a hezký večer.
2: Tak jo, hezký večer, čágo belo. Ahoj,
0: ahoj,
2: díky.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Zdravím všechny posluchače Signál Rádia. Před námi je další hodina osmdesátek. Tu odstartuje fantastické trio Taylor Dane, Rod Stewart a Madonna. A o dalších třech interpretech, mezi kterými je David Bowie, Rolling Stones a Boy George, vám pak něco poví kolega Lukáš Bláha v Signálech hudební minulosti. Pěkný večer vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Madonna a Papa Don't Preach, to rozhodně nesmí chybět ve vysílání Signál rádia. Stejně jako signály hudební minulosti kolegy Lukáše Bláhy.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na úvod řadíme zpátečku do roku 1987. V něm David Bowie vykopl severoamerickou část svého The Glass Spider Tour na Veterans Stadium ve Filadelfii. Pódium pro vystoupení, které bylo součástí turné označovaného v té době jako největší na světě, bylo navrženo tak, aby vypadalo jako obří pavouk. Ten byl 60 metrů vysoký a 19,5 metru široký, tedy nic pro fanoušky arachnofobiky.

Posouváme se za předposledním dnem měsíce července v roce 2003. Více než 400 tisíc diváků tehdy vidělo koncert Rolling Stones pod širým nebem v kanadském Torontu. Akce se konala s cílem ukázat světu, že Toronto je bezpečné město k návštěvě po vypuknutí virové nákazy SARS na začátku toho roku. Vedle Stonesů se objevily taky AC/DC nebo pro mladší ročníky Justin Timberlake.

Krám zavíráme před 20 lety. Bývalý frontman Culture Club Boy George dostal příkaz vykonávat veřejně prospěšné práce spočívající ve sbírání odpadků v ulicích New Yorku. Stalo se tak rok poté, co byl shledán vinným z falešného nahlášení incidentu údajného vloupání do jeho domu. Jediné, co po příjezdu policisté našli, byla spousta kokainu.

0: Vezete se na vlnách Signál Rádia, které tento týden v úterý přinesly nový díl pořadu Miluju Prahu Davida Černého, který si už klidně rovnou teď můžete pustit na našem webu v případě, že jste ho prošvihli. Díl se zaměřuje na chrám svatého Mikuláše na Malé Straně, který patří mezi jednu z největších staveb našeho hlavního města. Dozvíte se, jak kvůli ní jezuité zbourali celou řadu budov v okolí, kolik architektů se na výstavbě podílelo, že nástropní malba dokonce patří k největší v Evropě a mnoho dalšího. Tak se díl poslechněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

byl hit Ginny od Falka, ten nikdy neomrzí. Vy se můžete těšit, že do konce hodiny vám společnost budou dělat například Elton John s Kiki Dee nebo Joan Jett and the Blackhearts, ale než se v éteru objeví, tak bych se s vámi ráda rozloučila. Mějte krásný zbytek večera, zítřejší pátek a pak hlavně víkend. Buďte na sebe hlavně opatrní ve vedrech a buďte samozřejmě se Signál rádiem. Tak se mějte krásně a zase se slyšíme. Ahoj!

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. V sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Nestihli jste ve vysílání některý z našich zajímavých rozhovorů? Nevadí, můžete si je kdykoliv přehrát ze záznamu. Všechny odvysílané rozhovory najdete v archívu na našem webu www.signalradio.cz. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.